Then you like I'm up in.

0: co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.
1: Let me check my mic.

0: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

Vláda v pondělí jednomyslně schválila souhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, který má zakázat používání mobilních telefonů na školách. Až 3 roky vězení hrozí v případě prokázání viny u soudu barmanovi, který pohádce s opilými hosty v baru v pražských Stodůlkách vytáhl legálně drženou zbraň. Muže zadrželi policisté. Americký strojírenský koncern Boeing získal zakázku na 100 letadel 737 Max od irské leasingové společnosti SMBC Aviation Capital. Boeing o tom informoval v tiskové zprávě. Podle agentury AFP jde o první objednávku takového rozsahu ohlášenou na mezinárodním aerosalonu, který v pondělí začal ve Farnborough u Londýna. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 21 stupňům, aby ukázaly jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásné dobré ráno, milí posluchači, tady je Dance Radio, krátce po 7 hodině raní a vy si dáváte tu nejlepší taneční muziku na 89 a 102,9 FM. Právě teďko nám dohrál Michael Gray a pecka The Weeknd a já věřím tomu, že tato věc vás skvěle naladila na ten nadcházející ranní fresh, který si dneska tady mezi 7 a 9 budeme dávat. A já vám přeju krásné a pohodové ráno, doufám, že se budete minimálně do té 9 skvěle bavit a že se tak společně naladíme na ten dnešní den. Dneska, tedy úterý 21. července, svátek má Vítězslav, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. Ať máte, pánové, co nejkrásnější den a my si už za pár okamžiků, mimo jiné i třeba k vašemu svátku, zahrajeme novinku v našem éteru. Chris Sadler, Language Without Words, Alice Song, už za chviličku, pak bude taky Bob Moses, Kreider a nebo Divoli a Marquard. Tak krásné ráno s Dance Rádiem.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.

0: Dáváte si úterní den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Ještě jednou krásné dobré ráno. Právě teďko nám dohrál Divoli a Marquardt Say It Right. Úžasná věc, kterou jsme si teďkon v rámci úterního ranního freshe dali. No a my se půjdeme teďkon podívat na počasí. Počasí. V úterý očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Tak ať už je to počasí jakýkoliv, tak se pojďme podívat dál na muziku, protože to věřím, že vás zajímá asi úplně nejvíc. Rudimental, Armin van Buuren, Cash Cash, Deadmau5 anebo taky David Guetta. Dance Radio. Dance Radio.
1: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: Krásné dobré ráno s Dance Radiem, tady je úterní ranní fresh, já jsem Andy Rout a právě teďkon nám dohrál David Guetta společně se CEO Beautiful People. Je úplně neuvěřitelný, že tato francouzská, dalo by se říct vlastně legenda, na co šáhne, tak z toho prostě udělá obrovský hit. A já jsem tak nějak jakoby čekoval sety, který v posledních dnech, týdnech, měsících David Guetta hrál a všiml jsem si několik zajímavých editů, jakože třeba Hypaton společně s Davidem Guetta udělali remix na pecku Lows, určitě znáte Florida a T-Pain. Pak taky hraje teďkon nový bootleg Club Can't Handle Me, je to modernější festivalová verze jednoho staršího hitu. No a těch IDček, který se objevují v Guettových setech, je čím dál tím víc a víc. Takže teď se nabízí samozřejmě otázka, jestli to bude vydávat jako singly, anebo jestli třeba chystá nový album. Každopádně necháme se překvapit, i mě to zajímá, nicméně ta produkce Davida Guetty jde neskutečně raketovou rychlostí nahoru a je vidět, že mu to opravdu tenhle ten raveovej sound neskutečně sluší. Na Dance Radio jdeme dál za muzikou John Dalbeck a nebo taky Evan McVicar.
1: Ty nejlepší shows z našich studií.
2: Dance Radio. True, peace, love, acid.
1: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
2: Dance Radio.
1: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
2: Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio. Dance Radio.
1: It's a top, Mr. Selector.

Italská vinařství čelí nadměrným zásobám vína. Stav zásob vína se jen několik měsíců před vinobraním dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 46 milionů hektolitrů vína. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firm z Agrofertu, který založil premiér Andrej Babiš. Firmy předtím vyzval k dobrovolnému vrácení dotací, které získaly podle něj v rozporu se zákonem o střetu zájmu. Britský král Karel III. Pověřil nového šéfa laburistu Andyho Burnhama se stavením vlády. Burnham je tak sedmým britským premiérem za posledních 10 let. Počasí. V úterý očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

0: I po 8 hodině si dáváte úterní Dance Radio, úterní ranní Fresh s Andy Roadem na 89 a 102,9 FM. Právě teďkon nám dohrál Martin Garrix a Loiso Relove, úžasná věc, takhle na startu 2 hodiny úterního ranního Freshe. Když jsme u toho Martina Garrixe, tak u toho ještě chviličku zůstaneme, protože pokud jste sledovali jeho záznam ze setu, nebo respektive živé vysílání Tomorrowlandu z prvního víkendu, tak jste možná mohli narazit na jeden takovej zajímavý moment, protože Martin Garrix představoval svůj nový track, který se jmenuje Fireflies, a mimo jiné na pódium se objevil i kytarista z legendární kapely U2, což je taky opět další zajímavý spojení vlastně U2 a Martina Garrixe tady v tom propojení taneční hudby a s tou legendou, což je vlastně kapela YouTube. Pokud jste to, přátelé, nevěděli, tak rozhodně doporučuji na internetu si vyhledat set Martina Garrixe Tomorrowland 2026 Weekend One, a tam už samozřejmě ten track i vlastně celý to performance s kytaristou YouTube můžete vidět. Na Dance Radio jdeme dál za muzikou, za chviličku už Nora Enfield, bude taky Frag Down, Shanks, anebo novinka v našem éteru Drum Sound a Bassline Smith Pure Fire.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Už tam bude?
7: Nech toho!
6: Později už tam bude?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohle to byl Drum Sound a Baseline Smith Pure Fire. Úžasná věc, kterou jsme tady v rámci úterního ranního freshe mohli představit jako novinku v našem éteru. A jak tak koukám na hodiny, tak si myslím, že teď by bylo ještě jednou vhodné se jít podívat na to, jak to dneska bude vypadat vlastně s počasím. Počasí. Úterý očekáváme převážně polojasnou oblačnou oblohu, odpolední maxima vystoupí k pouhých 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a my půjdeme dál zase na muziku. Chires D on off bude Blessed, Third Party, Kalina Zenders, anebo taky Train Talks.

Daddy Swims, The Door, Cyril Remix právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Přátelé, nebudete tomu věřit, ale ty dvě hodinky nám utekly jako voda a já doufám, že jsem vás aspoň trošičku naladil na ten úterní den. Co se týče, tak samozřejmě v éteru tady pro vás bude připravený jak program, tak i ta nejlepší taneční muzika. Po 9. hodině mezi 9. a 12. dopolední Drive Skatey a taky odpolední show s Michaelem C. No a já se pro dnešek opravdu loučím. Mějte se krásně, užijte si úterý a budu se na vás těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Mějte se krásně a ahoj.

Vláda v pondělí jednomyslně schválila souhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, který má zakázat používání mobilních telefonů na školách. Až 3 roky vězení hrozí v případě prokázání viny u soudu barmanovi, který pohádce s opilými hosty v baru v pražských Stodůlkách vytáhl legálně drženou zbraň. Muže zadrželi policisté. Americký strojírenský koncern Boeing získal zakázku na 100 letadel 737 Max od irské leasingové společnosti SMBC Aviation Capital. Boeing o tom informoval v tiskové zprávě. Podle agentury AFP jde o první objednávku takového rozsahu ohlášenou na mezinárodním aerosalonu, který v pondělí začal ve Farnborough u Londýna. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 21 stupňům, aby ukázaly jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
1: Přátelé, já vám přeji krásný ráno, startuje úterní dopolední drive a to s datem 21. července. Od mikrofonu vás opět zdraví a vítá Katie i dneska na vlnách Dance Rádia. Dopolední drive i dnes spoustu skvělý hudby, spoustu i novinek a taky představíme spoustu témat okolo umělé inteligence, muziky, nových releaseů, taky festiáků a tak dál. Takže věřím a doufám, že to pro vás bude dneska inspirativní, nejenom ráno, ale vlastně celý den. Dneska svátek slaví Vítězslav, takže všem Vítům přejeme všechno nejlepší. A už za chviličku Newton dáme si Calvina Harrisa a nebo třeba novinka od Noisy Pods do Micronite a Children. Takže všechny tyhle tracky vás čeká ještě mnohem víc. Krásný ráno, jsme Dance Radio.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
6: Už tam bude?
7: Nech toho!
6: Raději už tam bude?
7: Přestaň! Chtělo mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Prosecco přesně v italském stylu?
10: To je Mionetto.
9: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
10: Mionetto.
9: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
10: Mionetto.
9: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
10: Mionetto. Víc než jen prosecco.
11: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
0: Dance Radio.

za náma a taky skladba s názvem Angels v éteru Dance Rádia na frekvencích Dance Rádia. Doufám, že jste s náma a máte se fantasticky. A teď taky menší taková pozvánka na velmi zajímavou výstavu, o který jsme se tady bavili, ale už je to podle mě několik týdnů a možná několik měsíců. A teďka by měli zbystřit naprosto všichni, kteří mají rádi kultovního Harryho Pottera a celý tenhle ten příběh, ať už jste propadli knihám anebo filmům, tak právě jedna z největších výstav v historii momentálně míří do Prahy. Přesně tak, svět Harryho Pottera můžete zažít i v Praze, pokud jste třeba nebyli přímo ve studiích v Londýně, což je teda mimochodem velký zážitek a doporučuji, tak právě už brzy zamíří do Prahy Harry Potter Exhibition, což je putovní celosvětová výstava, která vlastně nadchla fanoušky po celém světě a cestuje po všech zásadních velkých městech a nabídne autentický filmový rekvizity, exkluzivní pohled do zákulisí a taky zábavný interakce a spoustu překvapení. Ta výstava spojuje sbírku autentických filmových rekvizit, kostýmů, jsou tam repliky, scén a to přesně tak, aby vytvořila interaktivní zážitek. Samozřejmě je to vhodný pro děti, pro dospělí, pro všechny, kteří jsou nadšenci Harryho Pottera a kteří by si chtěli užít tuhletu fantastickou, ale fantastickou samozřejmě výstavu. Tak pokud vás zajímá víc, tak do Prahy výstava přichází už 6. srpna. Vy si můžete rezervovat vstupenky už teď. No a samozřejmě nebojte, ta výstava tady potrvá nějakou dobu. No a veškeré informace najdete konkrétně na harrypotterexhibition.com anebo když si dáte Harry Potter Exhibition Prague, tak tam na vás vyletí všechno důležitý a zásadní. Tak věřím, že si to nenecháte ujít. Dance Radio.

Cousins Thief a také DJ All Empty a Buddies na frekvencích Dance Ráda. I tato věc a tenhle ten track nesměl chybět v rámci dnešního dopoledního driveu. Máme 9.55 aktuální čas. My pokračujeme dál a pojďme se podívat do světa hudby, co se tady děje novýho, a nemám příliš dobrou zprávu pro fanoušky Dua Dimitri Vegas a Like Mike, který je velmi populární a úspěšný. Každoročně vždycky se umísťují i v anketě popularity DJ Mac na těch předních příčkách a samozřejmě tohleto duo si za ta léta vydobilo silnou pozici. Tak bohužel právě Like Mike zmiňoval na svých sociálních sítích dost zásadní informace, kdy přerušuje na nějakou dobu svoji hudební kariéru. Vydal oficiální prohlášení na svých sociálních sítích, ve kterém oznamuje okamžitou pauzu od vystupování a dokonce ruší veškerá nadcházející shows. A důvodem jsou vážné zdravotní komplikace. A podle teda oficiálního vyjádření se slavný DJ a MC potýká

0: přátelé, dali jsme si Artyho, BT, Nadja Ale a Must Be The Love. My pokračujeme dál 3 minuty po 10. hodině, už za chvíli to se rozezní v našem éteru Peggy Goo. No a nebude chybět miláček českého publika, Netsky a Digital Farm Animals a Rio. Už mezi 10. a 11. omrkneme novinky na hudební scéně, omrkneme videoset dne a spoustu dalších témat. Teď už ale zprávy a počasí s Endym, pojďme na ně, hezký ráno. Dance Radio
1: News. Italská vinařství čelí nadměrným zásobám vína. Stav zásob vína se jen několik měsíců před vinobraním dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 46 milionů hektolitrů vína. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firm z Agrofertu, který založil premiér Andrej Babiš. Firmy předtím vyzval k dobrovolnému vrácení dotací, které získaly podle něj v rozporu se zákonem o střetu zájmu. Britský král Karel III. Pověřil nového šéfa laburistu Andyho Burnhama se stavením vlády. Burnham je tak 7. britským premiérem za posledních 10 let. Počasí. V úterý očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.
1: Two ships in the night.

0: takisto výborný sound Netsky, Digital Fire Minimals a skladba s názvem Rio na frekvencích Dance Rádia. A přátelé, léto máme v plném proudu, nejsme ještě ani v samotné půlce prázdnin a já doufám a věřím, že samozřejmě užíváte každým dnem, co to jde a že nestrávíte ty letní měsíce nebo ty letní dny jenom v práci. A já už mám taky pro vás tipy na to, co byste rozhodně měli jako stihnout během prázdnin nebo během léta, možná ještě to stíháte i samozřejmě tedy během září. Každopádně, jako pravý léto, abyste ho zažili tak, jak máte, tak podle tady jednoho článku na webu pro mladý, teda publikum, tak co byste určitě měli stihnout přes léto? Minimálně alespoň dvě grilovačky, určitě nějaký hudební festák, určitě třeba vyrazit na vodu s nejlepšíma kámošema. Pak tady píšou letní románek, pokud samozřejmě teda jste single. Jinak bych to moc nedoporučovala. Určitě nějaký adrenalín anebo nějaký totální výšlap třeba do hor. 100% vesnická tancovačka, což je prej taky neodmyslitelná součást léta. No a rozhodně taky navštívit rodiče a nebo i relaxovat někde na chalupě a ještě zažít třeba přespávačku pod čerákem. Tak přátelé, doufám, že jste si to zapsali. Myslím si, že se to všechno možná stihnout nedá, ale pokud jste akční a pokud řešíte, co v létě, tak možná teď jsme vás inspirovali, na co byste měli ještě stále myslet.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Dance Radio. Dance Radio.

Loco Dice, přátelé, tak to je kultovní umělec, producent a DJ a taky Moxie Nox a Just Do It. Na vlnách a frekvencích Dance Radia dopolední drive v plném proudu i dnes mezi 9 a 12 hodinou. A my pokračujeme dál. Pojďme se podívat na nějaký čísla a statistiky, co se týká prodejů a zájmů o nákup CDček a vinylu. A ano, říkám nákup CDček, možná se teď řeknete a klepete si na hlavu, to jo, dneska ještě kupuje někdo CDčka. Ano, a divili byste se, to, že vzrůstá pořád zájem o vinily, tak to není žádným překvapením. Nicméně, co vzrostlo taky na první nebo v první polovině letošního roku, a to v USA teda teď, tak byl zaznamenán poměrně velký počet zvýšenýho zájmu prodejů právě i CDček, což je jako fajn. Samozřejmě ten růst prodeje vinylů je ale jako diametrálně vyšší než CDčka, ale stále růst je tady, ale překonání toho zájmu o vinily je jako obrovský. A není to jenom v USA, ale je to i v Evropě a v dalších zemích. No a co je zajímavý taky, a to vás bude zajímat a zajímá nás to tady na frekvencích Dance Radia, že právě elektronická hudba zaznamenala v Americe největší růst mezi žánry obecně, což si myslím, že je jako docela jako hustý. A pokud bychom měli ještě říct nějaký jako konkrétní procenta a čísla, tak mezi lednem a červnem právě letošního roku se prodalo 16,3 milionu kusů vinylů a pro srovnání prodej vinylů vzrostl zhruba o 2,3%. A je to jako mazec, protože vlastně velký zájem je o tedy elektronickou hudbu, ale potom velmi zásadní je i prodej žánru, jako je třeba K-pop, což je vlastně jako brutálně teďka jako by velký hype po tomhle žánru. Pokud nevíte, co je K-pop, stačí se to najít na internetu.

právě teď power na frekvencích Dance Rády a musím říct, že tato věc je vážně power, takže pokud jste doteď, nebo vám chyběla energie doteď, tak věřím, že teď jste se ji dobili, no a my už se mrkneme na velmi důležité info ve spojitosti s Tomorrowlandem, protože tyhle ty dva týdny, dalo by se říct, že jsou ve znamení Tomorrowlandu oplynulej víkend, ale i ten nadcházející proběhne v Belgii další víkend, který bude naprosto speciální, spoustu stagí, unikátní line-up a vlastně vystoupí tady všechna zásadní velká jména napříč žánry elektroniky, mluví se samozřejmě hodně o té main stage, hlavní stage a tak dále. Ale co organizátoři během Tomorrowlandu a teďka toho hypu chystají pro fanoušky, je i speciální limitovaná edice Skits pro hlavní pódium, který vlastně zachycuje exkluzivní tisk, který vlastně ukazuje jednu z původních koncepčních Skits, které byly vytvořeny studiem Great Library Studios. No a právě Tomorrowland tuto limitovku a limitovanou edici bude prodávat a prodává. Mám pocit, že je prodával už o uplynulém víkendu a to plánuje i právě teď. Ten exkluzivní tisk vlastně obsahuje jednu úplně z těch původních, prvotních, základních návrhů pro Tomorrowland a myslím si, že to je jako unikátní věc, která si myslím, že fanoušky určitě nadchne, pokud třeba patříte mezi sběratele, máte rádi jako fyzicky doma různý jakoby pamětní věci, tak si myslím, že tohle to je jako opravdu věc, kterou možná mít doma stojí za to. Ten omezený počet tisků je k dispozici na oficiálním obchodě. Nevím teda, jestli to ještě je, myslím si, že jo, a vychází to zhruba na 500 eur. No, není to úplně za hubičku, ale teda zase pro opravdový fajnšmekry, proč ne? Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: vybieranie High Contrast a God Only Knows. Už mezi 11. a 12. omrkneme kulturní tipy, abyste věděli, kam dnes vyrazit, a 100% se ještě podíváme do světa hudby. Minutka po 11. teď už jsou připraveny nejčerstvější zprávy a počasí. Dance Radio
1: News. Vláda v pondělí jednomyslně schválila souhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, který má zakázat používání mobilních telefonů na školách. Až 3 roky vězení hrozí v případě prokázání viny u soudu barmanovi, který pohádce s opilými hosty v baru v pražských Stodůlkách vytáhl legálně drženou zbraň. Muže zadrželi policisté. Americký strojírenský koncern Boeing získal zakázku na 100 letadel 737 Max od irské leasingové společnosti SMBC Aviation Capital. Boeing o tom informoval v tiskové zprávě. Podle agentury AFP jde o první objednávku takového rozsahu ohlášenou na mezinárodním aerosalonu, který v pondělí začal ve Farnborough u Londýna. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu, denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 21 stupňům a

0: Přátelé, za náma Funkerman a Love Confidential na frekvencích Dance Rádia. Doufám, že i tato věc potěšila. Úterní dopolední drive je stále v plném proudu až do dnešní 12. hodiny, takže doufám, že ať už ladíte v autě, doma, na dovče, nebo třeba ve fitku, anebo v práci, tak věřím, že jste s náma a máte pokud možno příjemný den a nic vás dneska nestresuje. No a my už se podíváme také na další tipy na videosety, protože samozřejmě jste si zvykli, že pro vás mapujeme vždycky zajímavý sety napříč žánry a to samozřejmě taky dodržíme. A my už se pojďme podívat i třeba na liveka, který tady často řešíme, nejenom DJ, producenty, umělce a tak dál. Ale momentálně třeba koho já ráda sleduju je Fred Again, to určitě víte, už jste si za ty roky všimli. A kdo mě jako fakt baví je právě Fred, protože nejenom, že má zajímavý videa, sety, ale taky sdílí s fanoušky i svoje liveka a třeba i streamuje tvorbu svojí hudby. No a poměrně nově Fred Again přichází s videem, který má zhruba asi 20 minut a jmenuje se Behind the Sound a vlastně trošku poukazuje na svoji tvorbu a taky na to, jak pracuje s těmi samply a jak vlastně jako nějakým způsobem jakoby pracuje. Je to zároveň i dokument, o kterém jsme se tady bavili shodou okolností minulý týden a zároveň to je trošku i takový promíčko na dalšího tour, který bude v Indii a tak dále, takže pokud jste ještě neviděli, určitě se můžete na ten 20-minutový dokumentík nebo mini dokumentík mrknout. Za chvilku už další muzika, dáme si High Contrast, God Only Knows, taky novinku od Epoch Noir, což je tady náš kolega z Frekvence 1 a taky další melody, takže příjemný poslech.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Barbara Streisand. Party
1: Service. Kultura a party service, pojďme se už podívat, kam dnes můžete vyrazit na zajímavý akce, ať už vás to zavane třeba na promítání filmů, anebo někam na výstavu, do kina, anebo na koncert, tak mám pro vás hned několik tipů. Pojďme se na to podívat. Pokud budete mít chuť vyrazit někam, ale přes den, tak samozřejmě bude příležitost. Dneska třeba můžete vyrazit na performativní procházku v rámci Organism Democracy Prague od 18 hodin, kterou pořádá studio Auta. Dneska v Trojském pivovaru můžete v rámci letní podcastové scény navštívit další oblíbený podcast od 19 hodin, například Na východ live, takže můžete se setkat se samotnými tvůrci a taky zajímavými hosty. Studio Auta od 20 hodin potom nabízí storytelling u ohně. No a mrkneme se třeba i na Žižkostel v pohybu, který potrvá do 24. července v Žižkostelu. No a pokud byste rádi třeba vyrazili na další místa, tak i dnes Polský institut nabízí léto s polským filmem v podvečer, takže mrkněte na kompletní filmy, který nabízí. No a mrkneme se už i taky na zajímavý koncerty, pokud budete mít chuť a čas, tak Jazz Dog dneska Czech Jazz Workshop nabízí od 20 hodin. No a pokud byste rádi vyrazili na další místa, tak třeba dnes Cross v rámci Night Shift nabídne Yellow Boy, ADM, Plus One, UK a spoustu dalších start 20. hodina. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, takže dnes určitě máte kam vyrazit. Dance Radio.

přátelé, Denis Sulta a World of Flies na frekvencích Dance Rádia. Máme 9.53, úplně ne, to už bylo, ale máme 11.53. Aktuální čas, za chviličku 12. hodina a já se loučím. Děkuju za krásný den, doufám, že s náma budete i v odpoledních hodinách, i večer. Těší se na vás i dneska Majky mezi 14. a 18. hodinou, no a v podvečer a večer vás čekají i naše pravidelné pořady. Nezapomeňte, že Showtime, ten má během léta pauzu, ale pauzu rozhodně nemají další pořady se světovými DJs a producenty, jako je Ferry Corsten, také Tritonia Radio Show, Jamie Jones a Hot Robot a nebo taky Nicole Moudaber. Už dneska v podvečer a večer taková sestava, takže určitě se nenechte ujít vaše oblíbený producenty a DJ a já se na vás budu opět těšit zítra mezi 9. a 12. hodinou. Mějte se hezky a opatrujte se. Dance Radio. Dance Radio. Yeah, yeah. We got the funk. Yeah. Who got the funk? Yeah. We got the funk. Yeah. Who got the funk? Yeah. We got the funk. Yeah.

Italská vinařství čelí nadměrným zásobám vína. Stav zásob vína se jen několik měsíců před vinobraním dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 46 milionů hektolitrů vína. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firm z Agrofertu, který založil premiér Andrej Babiš. Firmy předtím vyzval k dobrovolnému vrácení dotací, které získaly podle něj v rozporu se zákonem o střetu zájmu. Britský král Karel III. Pověřil nového šéfa laburistu Andyho Burnhama se stavením vlády. Burnham je tak sedmým britským premiérem za posledních 10 let. Počasí. V úterý očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

fresh in the house. Now select.

feel the rush. So bender to the beat. Dance with me.

0: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
1: Dance Radio.

Vláda v pondělí jednomyslně schválila souhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, který má zakázat používání mobilních telefonů na školách. Až 3 roky vězení hrozí v případě prokázání viny u soudu barmanovi, který pohádce s opilými hosty v baru v pražských Stodůlkách vytáhl legálně drženou zbraň. Muže zadrželi policisté. Americký strojírenský koncern Boeing získal zakázku na 100 letadel 737 MAX od irské leasingové společnosti SMBC Aviation Capital. Boeing o tom informoval v tiskové zprávě. Podle agentury AFP jde o první objednávku takového rozsahu ohlášenou na mezinárodním aerosalonu, který v pondělí začal ve Farnborough u Londýna. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 21 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dance Radio. Dance Radio.

lost without you. Don't leave me. I love you. Let's do this.

Italská vinařství čelí nadměrným zásobám vína. Stav zásob vína se jen několik měsíců před vynobraním dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 46 milionů hektolitrů vína. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firm z Agrofertu, který založil premiér Andrej Babiš. Firmy předtím vyzval k dobrovolnému vrácení dotací, které získaly podle něj v rozporu se zákonem o střetu zájmu. Britský král Karel III. Pověřil nového šéfa laburistu Andyho Burnhama sestavením vlády. Burnham je tak sedmým britským premiérem za posledních 10 let. Počasí. V úterý očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tady jeden z Radio, krásný odpoledne, máme úžasný letní úterý. Pro mě jsou venkovní teploty vyhovující, doufám, že pro vás taky, pokud by vám byla trochu zima, tak 100% naše taneční muzika vás rozehřeje. Dáme si dneska opět výborný taneční playlist, naleznete ho na danceradio.cz nebo v apce. Podíváme se taky na Tour de France, kde je náš tuzemský hvězdný cyklista. A určitě hodíme očko i na nějaký hudební tipy. Dejte si do uší další taneční beats, playlist tedy pokračuje. Jsme Dance Radio.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.

0: Krásný odpolko, tady je Dance Radio. Nejslavnější cyklistický závod planety jede poprvé v životě. Kvůli Tour de France schodil 4 kila a na start letošního ročníku dorazil v životní formě. Matias Vacek, to je asi tuzemský aktuálně nejlepší cyklista. Na dvě etapy si dokonce obléknul bílej trikot, tedy bílej dres, a to znamená, že byl nejlepší jezdec do 25 let. Velmi starý snímek z kopců Tour de France, případně můžete pohledat online, zachycuje dvě postavy. Jde o známého fanouška v ďábelské masce, který se přezdívá El Diablo, a pozuje na něm vedle blondětýho klučíka s malým kolem a poněkud vyplašeným výrazem. Ano, je to Matias Vacek. Od dětství si přál na Tour startovat a teď se jeho dětský sen splnil. Takže mu rozhodně gratulujeme a dneska opět ho můžete vidět v dalším závodě na Tour de France. Teď už další muzika, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Hrajeme parádní taneční playlist. Všechno naleznete vždycky na dancradio.cz nebo v naší stejnojmenné aplikaci. Ať vám nic neuteče. V příští hodině se podíváme za slovenským režisérem Jonášem Karáskem, který natáčí v Brně československou komedii, a probereme i olomouckou Telegraph Gallery, která otevřela další projekt z výstavního cyklu Signál. Posílám vám další taneční beats v celou zprávě a kolega Andy Road. Jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Vláda v pondělí jednomyslně schválila souhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, který má zakázat používání mobilních telefonů na školách. Až 3 roky vězení hrozí v případě prokázání viny u soudu barmanovi, který pohádce s opilými hosty v baru v pražských Stodůlkách vytáhl legálně drženou zbraň. Muže zadrželi policisté. Americký strojírenský koncern Boeing získal zakázku na 100 letadel 737 Max od irské leasingové společnosti SMBC Aviation Capital. Boeing o tom informoval v tiskové zprávě. Podle agentury AFP jde o první objednávku takového rozsahu ohlášenou na mezinárodním aerosalonu, který v pondělí začal ve Farnborough u Londýna. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu, denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 21 stupňům, aby ukázaly jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tady je Dance Radio. Slovenský režisér Jonáš Karásek natáčí v Brně aktuálně československou komedii Svět podle Adama. A hlavní roli hraje Bolek Polívka. Film představuje folklorního hudebníka na konci své kariéry, který se přišel podívat do divadla na adaptaci svého výjimečného a magického hudebního díla. Je ovšem natolik rozhořčen, že dostane infarkt a značnou část filmu tak tvoří jeho snění na nemocničním lůžku. Komedii se prolínají i vážný témata, jako je špatný stav slovenského zdravotnictví, vylidňování slovenského venkova nebo ekologické hrozby a boj proti korupci. Uvidíme, kdy tahle ta záležitost dorazí do kin. Od nás další muzika, jsme Dance Radio.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Už tam bude?
4: Nech toho!
3: Později už tam bude?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
11: Dance Radio. Dance Radio.
12: Window kit.

0: Hrajeme parádní taneční playlist. Olomoucká Telegraph Gallery otevřela v pořadí už pátý projekt, a to z výstavního cyklu Signál, vystavený objekty a instalace ze soukromí sbírky majitele galerie, bývalého exekutora Roberta Runtáka soudíli umělců zvučných men. Pokud byste chtěli zamířit právě sem, tak v rámci komentované prohlídky velkoryse můžete vidět proplacenou jízdenku pendulínem z Prahy do moravského města. Rozhodně kulturní tip pro vás, pokud se do Olomouce chystáte. S dalším tanečním playlistem jsme tu ale my, tedy Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.
3: This is our legacy.
4: Look at me.

0: Hrajeme parádní taneční plyák, my jsme Dance Radio.
1: Už příští týden má premiéru novej díl Spider-Mana. Spider-Man z Bruce'u novej den. Samozřejmě Tom Holland, Zendaya a prý jeden z nejlepších dílů série. Tak jsme zvědaví. V kinech už od příštího čtvrtka premiéry samozřejmě startují už od úterý, tak třeba se můžeme někde potkat. Od nás další muzika v celou zprávě a Andy Road. Užijte si náš taneční výběr.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
6: Dance Radio.

0: and began to wobble. This is Stanley Unwin signing off with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Dance Radio. Italská vina ství čelí nadměrným zásobám vína. Stav zásob vína se jen několik měsíců před vinobraním dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 46 milionů hektolitrů vína. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firm z Agrofertu, který založil premiér Andrej Babiš. Firmy předtím vyzval k dobrovolnému vrácení dotací, které získaly podle něj v rozporu se zákonem o střetu zájmu. Britský král Karel III. Pověřil nového šéfa laburistu Andyho Burnhama se stavením vlády. Burnham je tak sedmým britským premiérem za posledních 10 let.
2: Počasí.
1: V úterý očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 21 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Svedens Radio, hrajeme parádní taneční playlist. Fotbalisté Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem, kde působí reprezentant Pavel Schulz. Úvodní duel se odehraje v úterý 4.8. nebo ve středu 5. srpna. Odveta o týden později ve Francii a slibuje to určitě velmi třaskavý duel. Myslím si, že to Sparta opravdu nebude mít jednoduchý, ale je zároveň na tenhle ten souboj se určitě fanoušci fotbalu těší. Ode mě další muzika, pojďme na to.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Dance Radio. Dance Radio.

0: Na Dance Radio pokračuje parádní taneční muzika Dria a Would Die Tyler Remix, což je ideální lákadlo na Ray von Air, protože včera jste si mohli dát opět dalších 120 minut nejlepších drum and bassových tracků beatů. Taky jste slyšeli speciálního hosta a pokud byste se chtěli dostat právě ke starším vydáním právě Ray von Air, tak všechno naleznete na Instači. Ray von Air na konci podtržítko a tam se propojíte online s naším týmem. Teď už David Guetta, J.D. Davis, Fragma a taky Paul Kalkbrenner, úžasný úterý a Vítěm Vítězslavu vše nejlepší k svátku.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.
1: Dance Radio.

0: Paul Kalkbrenner, jeho 92 tady je Dance Radio, máme za 9 minut 17 hodin, kdy vás čekají další zprávy a Andy Road. Dnes standardně v 18 hodin by následoval pořad Showtime, ale máme prázdniny a právě Showtime si užívá taky zaslouženýho volna. Od září jsme s Terkou zpět a taky s našimi hosty. Ovšem neochudíme vás o další velký parády. Dnes premiérově na Dance Radio Ferry Corsten a jeho Resonation Radio přesně v 19 hodin. Dále tu máme stálice Tritonal, Tritonia Radio Show, Hot Robot Radio v podání Jamieho Jonesa, Spin Sessions a závěr bude mít na starosti Nicole Mudaber a její In The Mood. Tak si vyberte. Docelí tedy ATB, Fede Legrand a nebo třeba Steve Aoki.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Podle agentury AFP jde o první objednávku takového rozsahu ohlášenou na mezinárodním aerosalonu, který v pondělí začal ve Farnborough u Londýna. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 21 stupňům, aby ukazují jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Dance Radio. Na Dance Radio pokračuje nejlepší taneční muzika, za chvilku Crydreho, velká hitovka Ivisa, Massive Attack, novinka od Chrisa Sadlera, Language Without the Words, našeho rádiového kolegy a pode mnou Drum and Bass, jak se patří, K-Motions Generator. Užijte si to, své Dance Radio.
8: Michael C. na Dance Radio.
9: Dance Radio.

Skrillex a Sierra Kyoto, nejlepší taneční muzika. Já už můžu teď prozradit, že od čtvrtka budeme hrát nový track od Skrillexe, a to ve zajímavé spolupráci s legendou panem Solomonem, takže se rozhodně těšte. Zítra určitě možná představíme. Teď se ale v rychlosti podíváme do hitparády Dance Radio Chart, protože do ní hlasujte do zítřejších 15 hodin na webu danceradio.cz. Nastupních vítězů minulý týden byl Fisher, na trojce Rain, Wilkinson, Ultraviolet na druhém místě a Another 54 Ultra a Talk To You brali zlato. Kdo vyhraje tento týden, je pořád na vás, tak jsem zvědav, jak to pořadí tento týden dopadne. Teď už Higo, Antoine Clamaran nebo Larry Luke. To vše na Dance Radio.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
2: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
1: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Dance Radio.

54. Find a spot.